odišel, tak děkuju. Již odišel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mnou, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přeze.

0: tristes Eugenia y Edeme. Dos pendels ga.
1: Alas, nie!
0: Moje žena nic neví, že si já k ní nevrátím. Vidíte, co si nesu? Matildiny šperky, můžete rozumět. Matilda je moje žena, je stará.
1: Eugenia, stará.
0: Ale byste nezestárla, víte, že blázni mají dlouhý věk.